0: Pohľad na východ. Historický kalendár.
1: Sice je ešte len 6 hodín 13 minút, no dnes bude mať možno dlouhou noc interpretka tejto piesne Helena Vondráčková. Speváčka dnes oslavuje narodeniny. Iste mnohí z vás poznajú z jej hitov 60. rokov aj piesne Červená žeka, Páta alebo Chytila jsem pasece motýlka. Populárna česká speváčka sa počas svojej kariéry zapísala do pamäti fanúšikov aj ako herečka. V roku 1968 si zahrala vo filme Šílenie smutná princezná, neskôr vo filmoch Jen ho nechte, ať se bojí, či pohádka o Honzikovi a Mažence. V roku 1977 vyhrala Grand Prix na festivale v Sopote v Poľsku. Jedna z najväčších stálic českej scény populárnej hudby sa narodila 24. júna 1947 v Prahe. Doposiaľ je plná vitality, spieva na koncertoch, účinkuje v muzikáloch a počas návštevy Košíc Ivete Vaculovej na otázku, na čom v živote záleží, odpovedala toto.
2: Já si myslím, že důležité je mít kolem sebe přátele, zrovna tady teda mě to evokovalo, protože slyším píseň Parta přátel. To si myslím, že je hrozně důležitý, protože sám člověku by bylo v životě teskno. Každý potřebuje vždycky nějakou tu podporu ve chvíli, kdy mu zrovna není hej, počkej. No a pak považuji za velmi důležité mít kolem sebe i rodinu, která prostě proto člověk žije a má důvod cokoliv dělat. No a pak je pro mě důležité zdraví. To si myslím, že bez toho prostě nejde nic.
0: Rádio Regina Východ. Historický kalendář.

0: Bratislave.
1: Návrat. Cyklácia. Návrat. Cyklácia.
2: Znovu použitie pri mori. Nepodstatnom mori. Len mori.
3: Vietor prevracia stránky tohto textu, budúceho textu, alebo jeho média, začína i končí.
2: Úplne opisným spôsobom, nedosiahnutelný, zabudnutý.
3: Svätý Ivan.
2: To je dobré toto.
3: Dnes.
2: To je fakt dobré, to by som tam mohol zaradiť.
3: Obzor.
2: To som bol celkom prísil. To mohli byť také 90. taký začiatok 90. to bol? No, jasné.
4: Léto 1990 má v mých nostalgických náladách speciální místo. Byly to moje první prázdniny na střední s občankou a se satelitem, na kterém se dalo chytit MTV, což tehdy byla docela hustá kombinace, skýtající velké možnosti. Co se tehdy dělo u nás doma, to není důležité. Podstatné je, že mi ze soundtracku tehdejší doby výrazně utkvěl fenomenální wedding album kapely Duran Duran. Na mojí svatbě hrál celkem 7x.
2: Když to bylo zúfale. To bylo a tak zúfale, že jsem se musel ožrat. Normálně pod obra jsem se ožral.
4: Někam odešli, ale naštěstí zanechali experimentu a vrátili se ke své podstatě.
2: Když jsem to zmiešal s tými veršami, tak je to ti osobné vzpomínky, nějaký podmas pod to, keby...
4: A podařilo se mu přesně zachytit gro kapely a přidat k tomu svoje typické synťáky a moderní zvuk. Takže kromě toho, že má teď Simon Le Bon vousy, vůbec nepoznáte, že se mezi Wedding Album a All You Need Is Now odehrálo něco špatně.
2: Ale Nora... No čo zlého sa mohlo odohrať, že by bol niekto nespokojný so svojím životom?
4: Jak všichni víme, Simon měl začátkem léta docela hustý problém s hlasem, takže kapela rušila několik koncertů. Jestli to byl vážně hlas, to nevím. Jisté ale je, že náhradou nabídli Duran Duran svým skalním fanouškům několik lahůdek v podobě tajných koncertů, o kterých se dozví jenom několik vyvolených. Takže sledujte jejich web a možná to budete právě vy.
3: Vietor prevracia stránky tohto textu, budúceho textu, alebo jeho média, začína i končí. Úplne opisným spôsobom, nedosiahnutelný, zabudnutý, svätý Ivan, dnes, obzor.
4: Úspěchuje fakt, že album produkoval
2: to bude dobré takto. Budem to pralínať s tými správami. Jasné, to bude šupa, ešte to spomalím. Ježišmarja, to je linč, jak vyšitý. Nainštalujem to potom do električiek, až tam dám mikrák a náhodné útržky rozhovorov sa do toho budú miešať, jasné. Tak. Niečo to má v sebe.

0: Podívej tu, Miku, tatínek se zbláznil.
1: Čo to odsko robí?
0: Zase to, Miku, že se nám tatínek úplně, ale úplně zbláznil.
2: Oci! Šílený budem pozdravení a na vašem stavu a cení znemění po mori vo vzduchu na suši na suchu.
3: Sorry, nevšimol som si, že ste tu. Sorry.
0: Pohode, nenech sa rušiť. Jenom bys možná nemusel skákať po tý zadece za 10 000 Eček.
4: Prepač. Durán bude Bratislave.
0: To je super. Budeš spát před jejich hotelem, aby si dostal podpis na kravatu?
3: Veď zase nemusíš.
0: Co, prosím tě, co nemusím? Uráže tvoje idoly. A to je normální, aby se ředitel banky proměnil na orangutána, jen co slyší hlas nějakého kastráta?
3: Ale dovol.
0: Prosím tě. Ale když se ti chce hrát na Nekaro 10, tak ne doma a ne před Tomíkem. Tomíku, přestaň.
2: Odcházam s Bohom.
4: Nori, dostal jsem se na tajný koncert Duranu. Bude na lodi, na ktorú pristúpim v Bratislave. To je zatiaľ všetko, čo o tom viem.
0: No fajn.
4: A ešte jedna vec. Tie lístky. Mám dva.
0: No tak to máš dobrý.
4: No, myslel som, že pôjdeme spolu.
0: A nepôjdeme.
4: Keď sme sa zoznámili, vravela si, že Duran zbožňuješ a na našej svadbe si...
0: Ja vím, ano, wedding album. Som ale netušila, že se vdávam za Nekaro 10.
4: Ale nepreháňaj.
0: Prosím tě, hele, dobře, jdi si na ten koncert. Ale já fakt nejdu. Mám klaustrofobii, sklony k mořský nemoci. Na té lodi bych se tak akorát poblil.
4: Nori, nota.
0: Hele, co? Koupíš si i paruku? Víš, že s tou pleškou a panděrem to už na Rodese moc nevypadá.
4: Nevím, o čo ti ide. Ty jsi nikdy nebyla mladá, alebo čo?
0: Byla, ale zhruba před 10 lety mi puberta dala s Bohem.
4: Důležité je mať mladé srdce.
0: Víš, já se snad pozeru. To je název nějaký písně o Duranu? Hele, já od rána do večera v té blbý televizi předstírám, že jsem ještě pořád hrozně rozpařená roštěnka, která osobně zná všechny ty super kluky, co mají prýma kapely a plný kapsy kokeše. Pak letím do družiny pro Tomíka, cestou nakoupím. Teď něco navařím, pak domácí úkoly. Hele, je to fakt super mít mladý srdce, skákat po sedačce, je to fakt
4: skvělý. Je to skladba od Duranu, no toto je fakt. Neboj sa, o chvíľku sa hlásim do služby aj ja. A teraz ma láskavo nechaj dopočúvať.

0: Tak to byl docela hustý nářez, Sepultura takhle na noc pro Rosťu a Olina. Kluci, kluci, mám takový tušení, že vy dneska tak brzo spát nebudete. No co, někdo rád paří s pořádným riffem. Ale my máme na lince někoho dalšího. Já jenom připomenu, že hrajeme všem, kteří ještě nemůžou spát, takže neváhejte a točte naše čísla, které vidíte na obrazovce. Tak, koho to máme na lince?
1: Ahoj, tu je Lucia.
0: Ahoj, Lucko, odkud voláš?
1: Z Bratislavy.
0: Tak ani u vás v Bratislavě nemůžete spát.
1: No, moc ne.
0: Lucko, ty zníš nějak smutně. Tak to, aby jsme tě trochu rozveselili, co?
1: Tak to asi celkom nepůjde.
0: No koukám, Lucko, že ty se nám dnes chystáš pořádně si zadepkovat, ale i na tyto příležitosti tady něco máme. Takže co si zahrajeme? Portishead? Nebo třeba Anthonyho a jeho Johnsony?
1: Nie, mne bude stačiť Blame the Machines od Duran Duran.
0: Tak to je super výběr. Lucka je smutná, ale nestrácí dobrý vkus. Krásná písnička a ještě hezčí klip, celý sestříhaný z mého oblíbeného filmu Barbarella. Znáš ten film, Lucko?
1: Nie, ale niekto mi o ňom rozprával.
0: No, tak to s tím někým běž zkouknout do nějakého vymazleného artovního kinečka a uvidíš, jak si to pak doma hezky užijete. Tak, chceš tu píseň někomu věnovat, nebo to bude jenom pro tebe a pro tvou černou chvilku?
1: Chcela by som věnovat Nikovi, kterého neviditelné bosky jsou nad všetky viditelné věci tohto světa.
0: Tak to si řekla hezky, Lucko. A tohle je pro tebe a taky pro Nika.

0: A čo tvoje vzťahy?
1: Vzťahy? Uh-huh. Počkaj, to akože... Láska?
0: Hej, hej.
1: No, môjmu mužovi podľa mňa z toho, že sme mali viac ako naši rovesníci. Oni k nám chodili do bytu a mali úplne iné problémy. A my sme riešili, akú obývačkovú stenu kúpime a či tieto kachličky. No tak, mala som dobre postaveného otca proste, a čo? Som sa mala zabiť? No ale, zažila som aj veľa humoru. Tento koberec inak pamätá veľa.
0: Koberec.
1: Teda veľa žúrov a večierkov a neviem čoho. Ten koberec, ktorý je už vlastne, dá sa povedať, relikvia, tak ten sa nachádza, prosím, pekne pod tým kobercom, čo je ešte na ňom. A tak ten by to asi odhalil všetko. Ozaj, raz sme tu zažili Silvester, kedy tu horelo.
0: Horelo?
1: No, bolo asi tak, že ešte som vtedy bola taká dosť suchá zima. Ešte mal môj syn plienky. Tvoj kamarát. No to neboli ešte pampersky. Sužili sa na balkóne. To sa teda mohli fakt chytiť. Som si potom uvedomila, takže to som hneď ratovala. Dávala som to dole. Čo to robíš?
0: Pokračuj.
1: No, niekto proste hodil prskavku z hora, alebo čo, tuto k susedovi to padlo na balkón. S tým, že vlastne tam začala horieť celá stena drevená. Myslíš, že toto, čo robíme, je dobré?
0: A nie?
1: No, ja neviem.
0: Tá stena chytila, nie?
1: Mm-hmm. To vtedy boli také steny, čo ľahko chytali. Veľmi ľahko. Nejaká sklená vata tam bola medzi tým vypchatá, alebo čo, no. A skratka to horelo. A my sme na to prišli, teda chalani, ktorí tu boli na žúre. To hasili asi takým spôsobom, že dneska by som to v živote nedovolila, lebo jeden si sadol, ups, na parapetu, druhý mu držal nohy a on s vedrom takto do ulice. No ale takto sme boli mladí, blbí, bože. Už sme si mysleli, že je to uhasené. Zaspali sme a o nejakej 4. 5. kamaráta našťastie rozbolel zub, tak išiel do kuchyne zháňať nejaký liek. A zrazu len taký zvuk počul, že fú. Proste. Strašne hučí ten oheň. Tak nás išiel rýchlo zobudiť. Horlo to ako blázon. Iskry. Tu lietali kadečo.
2: No do...
1: Zmizni. Prosím ťa, choď preč.
3: Dušan. Dušan, počkaj, ja... Ja ti to vysvetlím.
4: Ahoj. Ahoj.
5: Jak navázat nový vztah, pokud už máme děti, to je...
6: Dneska jsem měla docela zvláštní telefonát.
4: Aký telefonát?
6: Volala mi do pořadu nějaká Lucie. že chce dát zahrát písničku Nikovi, kterého neviditelné polibky jsou nad všechny viditelné věci tohoto světa.
7: To povedala?
6: Ty seš úplnej
7: Ale on je to celkom známý citát, takže asi to někde našla.
6: Prosím tě, nelži. Nejde ti to, na to bys musel mít fantazii. Ale když nějakým zasraným žábám vykládáš to, co mě před 15 lety, tak tě fantazie zjevně opouští. Jdu pryč a Tomáše beru sebou.
7: Počkej. Nie je to tak, jako si myslíš.
6: Jasně. Je to určitě mnohem hezčí a romantičtější, než si dovedu představit, viď?
7: Nora, já ti to vysvětlím.
6: Hele, nemusíš. Jenom jí, až se to s ní provalí, taky řekni, že tajemství má kouzlo, které se prozrazením ztrácí. A že romantismus tajných mileneckých scén přichází do realismu typizované kuchyně v panelovém 2+1. To si taky pamatuješ?

0: Ne, herecké ego.
1: Počkaj. Lucia, poď prosím ťa sem na chvíľku. Vieš, Dávid je dramatik a on si stráži predovšetkým text.
2: Tomuto nikto nebude rozumieť.
1: Ale pozri sa, mňa to fakt celkom dostalo. Lucia, ja viem, že ten text nie je jednoduchý. Ale myslím, že pre herečku je to výzva.
2: Jasné. Ja tieto keci poznám, na mňa nemusíš skúšať takéto hlúposti. Ak chceš, urobím to, aj tak nemám nič iné.
1: Super, ďakujem. Zavolám ti.
2: Čau. A pozdravuj kamoša.
1: Okej. A to bol nejaký doják, nie?
0: Neplať do toho súkromie.
1: Počkaj, ale to je moja matka, tak...
0: Ale to je iba jej príbeh. V podstate je úplne tuctový. Zažíva ho kopu žien. Čítal si to 1000-krát a teraz ťa to naraz dojme?
1: No?
0: Pamätáš, čo sme si hovorili? Nie city, ale rozum.
1: No počkaj, nehovor mi, že s tebou to nič nerobí, veď s ňou chodíš.
0: Robí.
1: No vidíš.
0: Ale ja som to napísal, tak som si myslel, že je to nejaké narcistické sebauspokojenie, ktoré práve prežívam.
1: No asi nie je. Lebo ja som tiež niečo zažil.
3: Dobré ráno. Zdravíme všechny raní ptáčata a jsme tady s čerstvou nadílkou
4: hudebních novinek. Takže co se nám
3: to všechno od minulého týdne událo? Začneme zprávou z Bratislavy, kde byl super tajný koncert kapely Duran Duran, po kterém jsou ovšem pohřešovaní dva fanoušci. Na koncertu, na kterém bylo mezinárodní publikum, bylo pravděpodobně i několik Slováků, nejí ale cokoliv.
5: Každopádně dva z nich se po koncertu nevrátili domů a do dneška jsou pohřešováni a to je důvod vyšetřování, o kterém zatím bohužel nemáme žádné zprávy. No, doufám, kluci duranští, že vám to zase nezdrží turné. To by už byla skutečně smůla a stálo by za to zvážit comeback do popového důchodu. A nebo zažalovat ty dva výtečníky o ušlý zisk. My jsme chtěli zjistit, jestli se takové věci mohou stávat často a proto jsme se zeptali psychologa pana Jana Tadeáše, ano, Jana Tadeáše, jak to je s fanoušky a fanděním nějaké kapele nebo nějakému idolu vůbec. Tak, dobré ráno, pane Tadeáši, slyšíme se.
6: Ano, dobré ráno.
5: Pane Tadeáši, tak jak to tedy je s těmi fanoušky?
6: No, je potřebné si uvědomit, že hudba k nám prehovára na čisto emocionální úrovni, takže nás ovplyvňuje aj bez toho, aby jsme tento proces mohli racionálně kontrolovat. A keď nám prináša pozitívne pocity, tak máme tendenciu hľadať zdroj toho príjemného a personifikáciu s nejakým konkrétnym človekom.
5: Áno, třeba s maminkou, tatínkem, přítelem, nebo... Haló?
6: Áno, s osobou, ktorá sa nám v spomienkach viaže s nejakým konkrétnym hudobným zážitkom.
5: Jak sa z takového muzikanta stane idol?
6: To je záležitosť popkultúry. Popkultúry, ktorá prišla so silnou vizualizáciou. Lebo hudbu si ťažko vlastne zapamätáte a ak chcete predávať nosiče, tak teraz už teda v digitálnom formáte piesne, tak musíte vytvoriť zákazníkovi nejakú pamäťovú väzbu. Popoví speváci sú preto vždy tak výrazne vizuálne pojednaní, aby ich zákazník si ich spojil s ich hudbou.
5: Haló? Pane Tadeáši?
6: A zapamätal si, ktorý produkt to vzbudil emocionálne pozitívnu reakciu. A tie idoly potom, keď je pre človeka hudba dosť silná, tak zvykne sa obliekať ako spevák alebo speváčka, napodobňovať jeho správanie, preberať názory a niekedy môže takto dokonca dojsť k prevzatiu cudzej identity.
5: A není to nebezpečné? Nie,
6: to je väčšinou úplne neškodné. To je akýsi taký prirodzený karnevalový put, ktorý v sebe všetci máme. Ale stratiť sa dá to, hej, to vlastne vždy, keď si nasadíte masku, čo je vlastne prípad karnevalu, tak vaša osobnosť je vedome potlačená, potom sa stratíte a preberiete rolu, ktorú znázorňuje maska.
5: Aha, takže by sa dalo tedy říct, že fanoušek sa ideálne chce stratiť ve svém idolu.
6: No, ako ktorý fanúšik, ale pravdepodobne by sa to dalo povedať aj takto.
5: Tak ďakujeme moc psychologovi Janovi Tadeášovi a my pro vás máme soutěž. Napište nám, kdo je váš idol a jestli byste si to s ním vyměnili, anebo jestli jste se už někdy chtěli ztratit. Čísla a adresy už rolují na obrazovce, stejně jako otázka a my někoho z vás vylosujeme a pošleme ho na koncert skupiny The Peppers.
7: No ale...
3: Píšte, mailte, SMS.
7: Pekná je.
3: Píšte, anebo volejte k nám, nebo přímo na policii, kdybyste měli jakékoliv informace o těchto dvou mužích, které vidíte na obrazovce.
7: Ty kokso,